Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národnímu týmu.

0: Tu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád. Rád víš a víš. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Skyrock. Rádio Hana. Skyrock.
2: Skyrock.
4: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock. Skyrock.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Eriku Brousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
1: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: Legendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. říjen na Skyroku. Startujeme narozením divočáka rokových vod, bubeníka Motley Crue, Tommyho Lee. Rokuje světem od 3. října 1962. Kromě muziky si ho určitě pamatujete kvůli jeho silně erotickému videu s jeho bývalou ženou Pamelou Anderson, populární blondětou prsatkou z pobřežní hlídky. Společně by narozeniny slavil i Stevie Ray Vaughan, jeden z nejvlivnějších bluesrockových kytaristů všech dob. Přichází na svět v roce 1954. Bohužel však při nehodě vrtulníku v noci ze 27. na 28. srpna 1990 přichází o život a my tím otvůrce takových perel jako Texas Flood, Couldn't Stand the Weather nebo Family Style. Na zlepšení nálady si vzpomeneme na poprokovou kočku Gwen Stefani. Ta se na svět dívá poprvé v roce 1969. Do širokého povědomí vstupuje se skupinou No Doubt, prezentující ska rock. Jistě si vybavíte jejich hit Don't Speak z roku 1995 a jejich veleúspěšné desky Tragic Kingdom. Na závěr technická perlička.
2: Dosáhl první lidský výrobek až na samou hranici vesmíru. 3. října 1942 tam doletěla německá raketa V2. Zřetelnou skvrnou na její kráse byl ale tehdy fakt, že nesloužila poznávání vesmíru, ale zabíjení. Teprve později pomohla cestě Američanů na měsíc.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
6: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
5: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
6: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál. Skyrock.

0: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
0: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
1: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá, a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
0: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
1: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli, a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
0: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju moc.
0: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
4: Ráno na Skyrocku.

0: roku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty, i nápojové kartony a kovové obaly.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
2: Přerov aktuálně.
1: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
3: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
1: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
0: Sport.
1: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: pro dnešní den.
1: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Bíci, u vás to na celé čáře vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si užijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
0: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Kraj roku.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když se s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok.
2: Rokové pecky pro lepší náladu.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
0: Sport.
1: 7. kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, tak i o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sichravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko jako dneska.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci klasika, radary kontrolují naši rychlost. Na Okružní, na Přerovské, taky na Slavonínské a na Jižní. S omezením se v těchto dnech počítá na D1, na exitu Přerovich. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dlouhodobou uzavírku na ulici Havlíčkova. Opravují tu vodovodní potrubí až do 13. listopadu. Na cestách buďte pokud možno v klidu. Ono vám nic neuteče, ani neujede.
0: Posloucháte Skyrock.

0: rok. Kalendárium. Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil. To znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
1: Jinak blbě, že nemám ani tušku.
0: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
2: Kde slaví Bohumilové?
3: Takže tu máme
2: ostře sledované Bohouše.
3: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
2: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.
3: A?

0: Ať jsou na vás všichni milí.
1: Jako vy na ně.
2: Všechno nejlepší!
3: Skyrock kalendárium.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
8: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
9: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
10: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ať je fešák
14: a má krásný oči.
13: Ať je vtipnej.
14: A chytrej.
13: A zajištěnej.
14: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
15: Tak jsem tady. Ahoj všem.
16: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
13: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím. Úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Baví nás bavit vás.
3: I v sobotu.
0: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: po deváté pro vás na Skyroku máme nejlepší rokový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
2: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaných, vysne čerpadla, honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
1: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
3: Přerov aktuálně.
1: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos převezme celkem 20 laureátů. A Natálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x. Sport. Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. Počasí.
4: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agil Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
4: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Klasickou policejní hlídku dneska můžeme potkat na D1 na exitu Kroměříž Východ anebo Hulín Západ a hlídku jí prý taky v Hulíně na Holešovské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. říjen na Skyroku. Startujeme narozením divočáka rokových vod, bubeníka Motley Crue, Tommyho Lee. Rokuje světem od 3. října 1962. Kromě muziky si ho určitě pamatujete kvůli jeho silně erotickému videu s jeho bývalou ženou Pamelou Anderson, populární blondětou prsatkou z pobřežní hlídky. Společně by narozeniny slavil i Stevie Ray Vaughan, jeden z nejvlivnějších bluesrockových kytaristů všech dob. Přichází na svět v roce 1954. Bohužel však při nehodě vrtulníku v noci ze 27. na 28. srpna 1990 přichází o život a my tím o tvůrce takových perel jako Texas Flood, Couldn't Stand the Weather nebo Family Style. Na zlepšení nálady si vzpomeneme na poprokovou kočku Gwen Stefani. Ta se na svět dívá poprvé v roce 1969. Do širokého povědomí vstupuje se skupinou No Doubt, prezentující ska rock. Jistě si vybavíte jejich hit Don't Speak z roku 1995 a jejich veleúspěšné desky Tragic Kingdom. Na závěr technická perlička.
2: Dosáhl první lidský výrobek až na samou hranici vesmíru. 3. října 1942 tam doletěla německá raketa V2. Zřetelnou skvrnou na její kráse byl ale tehdy fakt, že nesloužila poznávání vesmíru, ale zabíjení. Teprve později pomohla cestě Američanů na měsíc.
1: Zítra opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
10: Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím tedy sem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rej.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září. Sport. Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku teď můžeme potkat v Olomouci, na Velkomoravské, taky v Holici, na Hamerské, anebo v Něvotíně, jak se jede kolem Hřbitova. Hlídka také na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, na exitu na Sobůrky a Litovel, další je na Přerovsku v Henčlově, na ulici u letiště, anebo na D1 na exitu Hulín-Západ. A kontrolu máme také přímo v Hulíně na Holešovské. A pozor, nehoda se momentálně řeší na Svitavsku u Opatovce. Stalo se to na tom železničním přejezdu. Auto tu narazilo do závory. Tak opatrně, s námi vždycky víte, co se děje na cestách, tak hlavně dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.
2: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě U jako U2, čili U2. Kapela patří mezi nejúspěšnější rokové skupiny na světě. Vydali 14 studiových alb a odhadem prodali 150 až 170 milionů hudebních nosičů. Získali 22 cen Grammy, více než kterákoliv jiná skupina.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Zpátky na začátek. U2 vznikly v roce 1976 v irském Dublinu. A mimochodem původní názvy skupiny byly třeba The Hype anebo Feedback. Který song dneska vybíráme? Je to Pride. Píseň je věnovaná americkému bojovníkovi za lidská práva Martinu Lutheru Kingovi, který byl zavražděn 4. dubna 1968 na balkóně hotelového pokoje v Memphisu ve státě Tennessee. Na tuto událost mimochodem odkazuje i celá poslední sloka. Tak tedy písmeno U jako U2, tedy U2 v rokové abecedě na Skyroku právě teď.

Johana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Je tady první říjnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Tak v Olomouci například na oblíbeném Burger Street Festivalu, ten si jako vždycky koná na Šantovce. Jinak zítra, tedy v neděli, jdeme v Olomouci na hokej. Mora bude hrát s Třincem. O tomto víkendu jsou na hradě Sovinci, Duchové a Dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, pověstí a taky humoru. Dneska se také koná Den uniformovaných sborů. Na kroměřížském letišti je tady spousta hasičů a vojáků. V náměšti je dneska traktoriáda, která nabízí spanilou jízdu a opékání špekáčků na louce pod zámkem. Zítra, tedy v neděli, budeme mít vítání podzimu v Kostelci u Marciánů. Čeká nás tu zdobení dýní, dílničky, i malování na obličej a také jízdy na koních. A v neděli bude v kině Štěpánov Maxi Pesvík v rámci programu Pohádky pod plátnem. Konkrétně tuhletu pohádku přečte dětem oblíbená olomoucká herečka Vladimíra Včelná a pak si taky vyrobíme něco na památku. Ve Štěpánovském kině v neděli od 15 hodin. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akce.cz

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobují. Podrobně zkoumají archiváři.
4: V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše report CZ, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
5: Sport.
6: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická, poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
7: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
8: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návaznost.

0: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. říjen na Skyroku. Startujeme narozením divočáka rokových vod, bubeníka Motley Crue, Tommyho Lee. Rokuje světem od 3. října 1962. Kromě muziky si ho určitě pamatujete kvůli jeho silně erotickému videu s jeho bývalou ženou Pamelou Anderson, populární blondětou prsatkou z pobřežní hlídky. Společně by narozeniny slavil i Stevie Ray Vaughan, jeden z nejvlivnějších bluesrockových kytaristů všech dob. Přichází na svět v roce 1954. Bohužel však při nehodě vrtulníku v noci ze 27. na 28. srpna 1990 přichází o život a my tím o tvůrce takových perel jako Texas Flood, Couldn't Stand the Weather nebo Family Style. Na zlepšení nálady si vzpomeneme na poprokovou kočku Gwen Stefani. Ta se na svět dívá poprvé v roce 1969. Do širokého povědomí vstupuje se skupinou No Doubt, prezentující ska rock. Jistě si vybavíte jejich hit Don't Speak z roku 1995 a jejich veleúspěšné desky Tragic Kingdom. Na závěr technická perlička.
2: Dosáhl první lidský výrobek až na samou hranici vesmíru. 3. října 1942 tam doletěla německá raketa V2. Zřetelnou skvrnou na její kráse byl ale tehdy fakt, že nesloužila poznávání vesmíru, ale zabíjení. Teprve později pomohla cestě Američanů na měsíc.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: životní styl na Skyroku.
1: A do rádia nám na mobil přišla SMS-ka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co my něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Rockové hity hrajeme non-stop.
0: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
0: Sport.
1: 7. kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, taky o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko jako dneska.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Holici, na Hamerské ulici, kontrola taky ve Svitavách, na Hlavní anebo na Jana Želivského. A pozor, větší nehodu máme hlášenou na Blanensku, opatrně na silnici Šebetov-Kořenec, je to bouračka i se zraněním. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.

Česká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
1: Krásný víkend, krásnou sobotu. Moc díky, že trávíte čas ve společnosti našeho rádia. My se ještě v téhle hodině podíváme do sobotního kalendária a zjistíme, kdo dnes slaví svátek a jaké osobnosti mají narozeniny. Tak zůstaňte s námi a my už jedeme dál na té správné vlně.
2: Skyrock.
3: Skyrock.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Ať je fešák.
7: A má krásný oči.
8: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
10: A zajištěnej.
8: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
11: Tak jsem tady. Ahoj všem.
8: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.

0: Skyrock kalendárium. Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil, to znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
1: Jinak blbě, že nemám ani tušku.
0: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
2: Kde slaví Bohumilové?
3: Takže tu máme
2: ostře sledované Bohouše.
3: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
2: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.

0: ať jsou na vás všichni milí.
1: Jako vy na ně.
2: Všechno nejlepší!
3: Skyrock kalendárium.

0: 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v olomoucké pevnosti Poznání.
2: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
1: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
3: Přerov aktuálně.
1: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos převezme celkem 20 laureátů. A na Itálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x.
0: Sport.
1: Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock

0: přejeme pohodovou sobotu a moc díky za váš poslech. Víkend je ideální čas na zajímavá a inspirativní témata, ať už jsou to baseballové oslavy v Olomouci nebo vylepšování života na venkově. Za nějakých 15 minut je tady ve vysílání náš speciální host a ten nám řekne víc. Nalaďte se na pohodovou vlnu a poslouchejte dál.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, Vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
3: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národnímu týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, food trucky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rej.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Roketnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
0: Posloucháte Skyrock

0: vám všem. Jsme moc rádi, že víkendové chvíle trávíte s námi. Co nového a zajímavého se děje přímo u nás v regionu. Ještě v téhle hodině nahlédneme do článků na našich oblíbených regionálních webech. Projdeme si ta nejzajímavější témata, o kterých se aktuálně píše. Poslouchejte dál a dozvíte se víc. Skyrock. Skyrock.
1: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
6: Čti za nároďák. Tahle akce míří do Olomouce. Vědecká knihovna nabídne zábavný program pro děti i dospělé. Už 9. října na talk show Jakuba Kniháka zve také Olomouc.cz. Na dvou regionálních tratích příští týden nepojedou vlaky. Bude to na trase Prostějov-Dzbel a Prostějov-Senice. Jak píše Report.cz, důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna. O tomto víkendu startuje volejbalová extraliga žen. Po letech bez Olomouce. Nicméně náš kraj v ní bude mít i tak tři zástupce. VK Prostějov, RC Europe Přerov a TJ Sokol Šternberg. Další podrobnosti o volejbalové extralize pro nás má Deník.cz. Rozhodně jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
5: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
7: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři.
3: V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše report CZ, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
4: Sport.
5: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická, poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku, co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
4: Počasí.
6: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
7: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
4: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci se chystají další dopravní omezení. Uzavírku budeme mít příští týden na Lipenské od 5. do 9. října. Důvodem je tady demontáž vedení nízkého napětí. A od pondělka by měla být zavřená taky Jeremiášova na Nových Sadech. A pozor, ještě nás čeká omezení na silnici 47 v Hranicích. Po víkendu tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde zhruba o kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny.
8: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami s vodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
6: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Ať už na dálnici nebo ve městě, naše rádio je s vámi vždycky na cestě.
9: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Posloucháte Skyrock

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si dáme v rokové abecedě jednu takovou americkou lidovku, která vypráví o těžkém životě v New Orleans. Je to House of the Rising Sun. Asi nejvíc ji proslavila skupina Animals v roce 1964. Jejich verze se stala hitem číslo jedna v mnoha zemích. Doma v Anglii, taky ve Spojených státech, ve Švédsku, ve Finsku, v Kanadě anebo v Austrálii. Song pak nahráli i další interpreti. Existují nejrůznější rockové a taky country varianty.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: House of the Rising Sun je klasická rocková balada. Její autorství je nejasné. Nejstarší známá nahrávka je prý z roku 1934. My samozřejmě známe i česky Dům u vycházejícího slunce s textem Zdeňka Borovce.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: V rokové abecedě si tady dnes můžeme vlastně broukat hezky česky se skupinou Animals na Skyroku právě teď.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Je tady první říjnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Tak v Olomouci například na oblíbeném Burger Street Festivalu, ten si jako vždycky koná na Šantovce. Jinak zítra, tady v neděli, jdeme v Olomouci na hokej. Mora bude hrát s Třincem. O tomto víkendu jsou na hradě Sovinci, Duchové a Dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, pověstí a taky humoru. Dneska se také koná Den uniformovaných sborů. Na kroměřížském letišti je tady spousta hasičů a vojáků. V náměšti je dneska traktoriáda, která nabízí spanilou jízdu a opékání špekáčků na louce pod zámkem. Zítra, tedy v neděli, budeme mít vítání podzimu v kostelci u Marciánů. Čeká nás tu zdobení dýní, dílničky i malování na obličej a také jízdy na koních. A v neděli bude v kině Štěpánov Maxi Pesvík v rámci programu Pohádky pod plátnem. Konkrétně tuhletu pohádku přečte dětem oblíbená olomoucká herečka Vladimíra Včelná a pak si taky vyrobíme něco na památku ve Štěpánovském kině v neděli od 15 hodin. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezábava.cz.
3: Odpoledne na Skyroku.

0: odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
0: Sport.
1: 7. kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, tak i o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sichravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko jako dneska.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci klasika, radary kontrolují naši rychlost. Na okružní, na Přerovské, taky na Slavonínské a na Jižní. S omezením se v těchto dnech počítá na D1, na exitu Přerovich. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dlouhodobou uzavírku na ulici Havlíčkova. Opravují tu vodovodní potrubí až do 13. listopadu. Na cestách buďte pokud možno v klidu. Ono vám nic neuteče, ani neujede.
0: Posloucháte Skyrock.

0: příjemné víkendové odpoledne. Díky, že posloucháte dál tu nejlepší muziku nonstop. Podzim je sice tady, ale podzimní počasí ještě ne. Dál je tady velmi příjemné babí léto a to nám může ušetřit i peníze. Nevěříte? Tak poslouchejte dál, podrobnosti tady máme už do 20 minut.
1: Skyrock. Skyrock. Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia. Pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
9: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Odpoledne na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste s námi, posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet, lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
2: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný. Vysne čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
1: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
3: Přerov aktuálně.
1: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos převezme celkem 20 laureátů. A Natálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x.
4: Sport.
1: Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek.
4: Máme přehled.
3: Skyrock.
4: Počasí.
5: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
4: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Posloucháte Skyrock.

0: kalendárium. Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil. To znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
1: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
0: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
2: Kde slaví Bohumilové?
3: Takže tu máme
2: ostře sledované Bohouše.
3: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
2: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.

0: ať jsou na vás všichni milí.
1: Jako vy na ně.
2: Všechno nejlepší!
3: Skyrock kalendárium.
4: Skyrock.
3: Skyrock.

Výmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
1: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: Na Boskovicku na 104,9 FM.

a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. A stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
1: Sport.
0: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
4: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
5: Kroměříž aktuálně.
4: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři.
0: V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše Report.cz, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
1: Sport.
6: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická, poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
3: Pronostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci se chystají další dopravní omezení. U zavírku budeme mít příští týden na Lipenské od 5. do 9. října. Důvodem je tady demontáž vedení nízkého napětí. A od pondělka by měla být zavřená taky Jeremiášova na Nových Sadech. A pozor, ještě nás čeká omezení na silnici 47 v Hranicích. Po víkendu tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde zhruba o kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny.
7: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Ať už na dálnici nebo ve městě, naše rádio je s vámi vždycky na cestě.
1: Posloucháte Skyrock.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Čti za nároďák. Tahle akce míří do Olomouce. Vědecká knihovna nabídne zábavný program pro děti i dospělé. Už 9. října na talk show Jakuba Kniháka zve také Olomouc.cz. Na dvou regionálních tratích příští týden nepojedou vlaky. Bude to na trase Prostějov-Dzbel a Prostějov-Senice. Jak píše Report.cz, důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna. O tomto víkendu startuje volejbalová extraliga žen. Po letech bez Olomouce. Nicméně náš kraj v ní bude mít i tak 3 zástupce. VK Prostějov, RC Europe Přerov a TJ Sokol Šternberg. Další podrobnosti o volejbalové extralize pro nás má Deník.cz. Rozhodně jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Víkend na Skyrocku.

0: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
4: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci

0: jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrok.
1: Melodický rok, to je Skyrock.

enough's good enough for me. Yeah. Good enough's good.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyrocku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. říjen na Skyrocku. Startujeme narozením divočáka rokových vod, bubeníka Motley Crue, Tommyho Lee. Rokuje světem od 3. října 1962. Kromě muziky si ho určitě pamatujete kvůli jeho silně erotickému videu s jeho bývalou ženou Pamelou Anderson, populární blondětou prsatkou z pobřežní hlídky. Společně by narozeniny slavil i Stevie Ray Vaughan, jeden z nejvlivnějších bluesrockových kytaristů všech dob. Přichází na svět v roce 1954. Bohužel však při nehodě vrtulníku v noci ze 27. na 28. srpna 1990 přichází o život a my tím otvůrce takových perel jako Texas Flood, Couldn't Stand the Weather nebo Family Style. Na zlepšení nálady si vzpomeneme na poprokovou kočku Gwen Stefani. Ta se na svět dívá poprvé v roce 1969. Do širokého povědomí vstupuje se skupinou No Doubt, prezentující ska rock. Jistě si vybavíte jejich hit Don't Speak z roku 1995 a jejich veleúspěšné desky Tragic Kingdom. Na závěr technická perlička.
2: Dosáhl první lidský výrobek až na samou hranici vesmíru. 3. října 1942 tam doletěla německá raketa V2. Zřetelnou skvrnou na její kráse byl ale tehdy fakt, že nesloužila poznávání vesmíru, ale zabíjení. Teprve později pomohla cestě Američanů na měsíc.
1: Zítra opět vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
3: Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy sem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
1: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Počasí.
2: Pronostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
0: Rádio Hana.
3: Okruh.
0: Skyrock.

no. Gree, gree, gumbo. Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Příjemný poslech Skyroku 4. října. Určitě poznáváte.
3: Na hudební scéně působila jen 8 let. Během nich stihla nahrát 4 studiová alba. Přesto se stala nesmrtelnou. Janis Joplinová, symbol hippies a emancipace žen. První větší koncert odehrála s kapelou Big Brother za zády. Její nejslavnější deska s názvem Pearl vyšla až 4 měsíce po její smrti.
2: Slavná rockerka to neměla v životě jednoduché.
3: Jako malá byla neoblíbená. Spolužáci ze střední se jí smáli taky kvůli kožním problémům a nadváze.
4: Celá ta věc, ten úspěch, který mě potkal, pořád ještě nevyrovnal tu pozici, ve které jsem byla před mnoha lety v Texasu. Abych byla upřímná, pořád to ve mně je.
2: Jako malému by se děti smály i legendárnímu utíkovi z Vesničkomá Středisková.
5: Pane Pávek, já nechci Turkovi.
2: Od roku 1955 je tu s námi jeho herecký představitel původem z Maďarska János Bán. Teď hurá na fotbal. Takhle jsme se radovali proti Američanům na mistrovství světa v Německu v roce 2006.
6: Ale ještě Rosický z druhé vlny, to máš Rosický!
2: Malý Mozart alias Knedlík alias Rosa si poprvé může kupnout do Meruny 4. října 1980. Nakonec ještě vzpomínka na domácí politiku.
7: Přes 10 tisíc lidí zastavil kdysi v kariéře lustrační zákon. Ještě československý parlament ho přijal 4. října 1991. Zakazuje zastávat té vyšší funkce ve státní správě všem exponentům bývalého režimu i lidem, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností.
2: Každý den pro vás hledáme rokově v dějinách. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock Kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.